0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 2 hodiny ráno. V Jabloném v Podještědí se stal kuriozní zářez, nějakej úchylnej nadrženec si z baziliky odnesl lebku svaté Zdislavy, asi mu chyběl parťák na pokec po probdělé noci. Policie teď tu historicky nevyčíslitelnou makovici hledá, tak snad ji zloděj aspoň nepoužívá jako držák na toaleťák, když už je takovej kretén.
4: Ze společnosti.
5: Představte si, že ještě předloni u nás teoreticky platil zákon z první republiky, co zakazoval učitelkám vdávat se, jinak letěli z práce. Kurva, století po zrušení si nějaká úřednická guma pořád myslela, že má co kecat do toho, jestli baba učí a zároveň má chlapíka doma. Tenhle stát prostě vždycky uměl dohlížet na to, aby ani celibátní učitelka neměla klid.
4: Kultura.
5: V Česku se prý chystá další ročník pivního maratonu, kde se pije a běhá zároveň, no prostě totální opice na veřejnosti. Jen bacha, když se ti z toho chlastu udělá blbě a hodíš šavly, tak máš po ptácích a diskvalifikace letí jako střela. Hold, když už chlastat, tak s grácií, nebo aspoň s čistým žaludkem.
4: Sport.
5: Fotbalový řezník Tomáš Chorý má, zdá se, fakt utrum ve Slavii po opakovaných červených kartách za plivání, úder do rozkroku a další prasárny. Teď se mu ale naskytla jedinečná šance, okresní manšaft Sokol Manětín mu vzkazuje, ať se na to všechno vysere a přijde k nim, že už takhle jsou pacienti. Doufejme, že jim nerozkope branku nebo neprobodne rozhodčího.
4: Doprava.
5: Tak to si pište, že ty naše dálnice nejsou jenom o kolonách a rozbitých silnicích, ale taky o pořádných bizarnostech. Silničáři totiž hlásí, že se u dálnic pravidelně objevuje takový bordel jako vířivka, nebo dokonce dřevěná latrína, asi si někdo udělal jarní úklid a poslal to rovnou k čertu. Evidentně se někomu z té zácpy chtělo na záchod, nebo si nutně potřeboval dát bublinkovou koupel, a pak se divte, že se řidiči chovají jak hovada.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Takže, milé dámy a pánové, dneska to na nějaký pořádný úlet zrovna nevypadá, obloha nám opět předvede, jak se umí zatáhnout a sem tam nám i sprchne, no prostě den na pytel. Ručička teploměru se nám bude plácat jen kolem 10 až 15 stupňů Celsia přes den, v noci to pak spadne na 5 až 8, tak si dejte bacha, ať vám nepřimrzne něco, co by nemělo. Prostě ideální čas zalézt pod peřinu s někým, kdo vás zahřeje, protože venku to bude fakt jen na zmrzlou kundu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum info,
3: maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

0: být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
2: Minimum muziky, minimum. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspa.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Crazy Radio. Minimum muziky.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 5 hodin ráno. Z Liberecka nám hlásí pořádnou bizarnost. Z baziliky někdo čorl lebku svaté Zdislavy, historická hodnota nevyčíslitelná. Asi si ji ten šikovný zloděj chtěl pověsit nad postel, aby měl na co koukat po ránu. No fakt,

0: Zanus. Přes den se to naštěstí vyhoupne k 10 až 14, tak si hlavně nezapomeň vzít pořádnou bundu, ať z tebe není zmrzlá piča.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: muziky.
1: Minimum info.
2: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: vyhodilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 6 hodin ráno. Tak si představte, že ještě nedávno u nás oficiálně platili zákony z dob první republiky, třeba celibát pro učitelky nebo státní recept na chleba, což by dneska asi rozvášnilo kdejakou pekárnu a minimálně polovinu zboroven. To nám tu ta byrokracie spala pěkně dlouho, než někdo tyhle kousky konečně smetl ze stolu. Úředníci měli co dělat, aby zrušili tisíce nesmyslných norem, třeba i o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů, no, prase, aby se v tom vyznalo.
5: Ze společnosti.
6: Víte, že Pelhřimov není jen město rekordů, ale taky místo, kde se fakt dějou věci. Nedávno tam v Muzeu rekordů vystavovali obřího 4-metrového medvídka Kukyho, který si dělal zálusk na titul největšího, ale prej už ho někdo překonal. Hold, v Česku se najdou borci na všechno, i na ty největší plišáky.
5: Kultura.
6: Ostravské divadlo Mír nasadilo do repertoáru pořádnou bizarní taškařici, klíčovou dírkou, kde si na své přijdou hlavně voateuři. Na jevišti se to hemží nevěrou a postavami převlečenými za cokoliv, takže hranice pohlaví jsou tam stírány víc než prachovka po velkém úklidu. Kdo má rád trochu toho divadelního prasení a lechtivých témat, ať neváhá.
5: Sport.
6: Tak to byla zase jízda. Po nedohraném fotbalovém derby Slavie, kde se fans rozjeli jak po 5-litrovce rumu, dostal obránce Douděra za sprosté nadávky rozhodčím červenou kartu, přitom už seděl na lavičce a řval, dejte třetí poločas, bizeml. Slavia teď kvůli tomu humbuku dokonce uzavřela.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem servácům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
3: Crazy Rádio.

0: Is that what you really want?
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla 7. hodina.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další. Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 7 hodin ráno. Česká republika včera zažila menší kulturní šok, když se na pražské náplavce rozpoutala nečekaná tančírna seniorů, která vyvrcholila vášnivým polibkem dvou devadesátníků přímo pod očima zaskočených turistů. Městská policie prý jen nevěřícně kroutila hlavou, ale nakonec se omezila na rozdávání úsměvů a tichý potlesk, protože láska kvete v každém věku, a to i s lehkou artrotidou. Akce s názvem Není mi to jedno, ale je mi to putna, ukázala, že i v pokročilém věku se Češi nebojí žít naplno a bez předsudků, což je pro unuděnou společnost příjemná vzpruha.
6: Ze společnosti.
7: Tak to máme dneska v Týně nad Vltavou pořádný bizár. Městská policie tam řešila nález údajné mrtvoly bez hlavy v bedně, která se nakonec vyklubala jako silikonová pana, zřejmě ukradená od domu svého majitele. Inu, něčí choutky jsou zjevně bez hranic, a pachatele krádeže nejspíš obsah balíku příliš neuspokojil, což je taky co říct.
6: Kultura.
7: Takže, v Brně se dějou věci, kde se i mrtví v hrobě otáčí, tamní liga vozíčkářů uspořádala sexy gala večer, kde se lechtivě, ba až odvážně, sbírají prachy, aby si lidé na vozíku taky užili trochu toho hříšného života. A ne, když jde o dobrou věc, tak se klidně svlékneme, hlavně ať to frčí a pořádně to cinká do kasičky. Prostě charita, která fakt baví, a ne, že na ní lidi usínají nudou u svýho piva.
6: Sport.
7: V českém ženském fotbale to smrdí pořádným průserem, když bývalý trenér Slovácka Petr Vlachovský tajně natáčel své svěřenkyně v šatnách a sprchách a videa pak sypal na erotické seznamky. Největší gól ale přišel od soudu, za tyhle nechutnosti vyfasoval jen roční podmínku a směšných 20 000 pro každou oběť. To je fakt výsměch spravedlnosti a jasný vzkaz, že se v českém sportu s takovými zmrdy nikdo moc srát nebude.
6: Doprava.
7: Ráno u Brna Žebětína, někdo si asi spletl silnici s postelí a převrátil auto, což na chvíli pěkně potrápilo ranní cestovatele. Naštěstí se to obešlo bez větších dramat, jen s trochou práce pro odtahovku. Zase jednou se ukázalo, že gravitace je svině a čeká na každé zaváhání.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Jestli jste včera večer blbli venku, tak vám dnes ráno asi pěkně nakoplo prdel těch pár stupňů nad nulou a přízemní mrazíky, které se nám tu drží jako exekutor na krku. Přes den se to vyšplhá na nějakých 12 až 16 stupňů Celsia, takže na kafíčko u vody to asi ještě nebude. Jsem tam nějaká přeháňka, ale spíš takové nic, co by ani nikoho moc nenasralo.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku, správně. A jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peřin.
0: Výborně, Pepičku. No taky jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 8 hodin ráno. V brněnské městské hromadné dopravě se totiž nedávno našel zapomenutý vibrátor, který teď čeká v tramvajácké výpravně na svého majitele. No tak to je, panečku, jízda, doufáme, že dotyčnému chybí doma k pořádnému vyvrcholení.
4: Ze společnosti.
5: Když už si myslíte, že v Česku nic nepřekvapí, máme pro vás perličku, věděli jste, že se u nás nachází obce s názvy jako Pičín nebo Řitka. Místní jsou na lechtivé vtípky zvyklí, ačkoliv původ jmen je často nevinný, například odvozený od rybníků či starých příjmení. Holt, co název, to unikát, a cizincům z toho občas padá čelist údivem, co to ti Češi mají za srandu.
4: Kultura.
5: České celebrity zase předvedly, že se s módou umí poprat, i když občas spíš prohrají. Módní guru Filip Vaněk se na premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 s nikým nemazal a některé kousky označil za čistý průser, například alagy v prádle k erotickým hrátkám. Holt, co se doma uhraje, to se venku už neokecá.
4: Sport.
5: Zase se ukázalo, že Češi jsou mistři světa v pití piva i ve sportu, když se v Brně běžela další pivní míle, kde si borci i borkyně dali do těla a zároveň do sebe kopli 4 kousky zlatavého moku. Prý, aby se jim líp běželo, ale někteří prý spíš obdivovali trávník zblízka a řešili, jestli se to počítá i s pěnou. Zkrátka, česká atletika, to je prostě jiná liga.
4: Doprava.
5: Silničáři při jarním úklidu dálničních odpočívek v Česku nově nacházejí i nebezpečné, přímo explozivní akumulátory. Takže až si budete chtít ulevit od plného močáku, možná místo pohozené lahve narazíte na malou bombu. Vypadá to, že někteří řidiči si své poklady odkládají dost kreativně.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra se nám do Česka vrátí jaro, plné slunce a teploty vystoupají na příjemných 20 až 24 stupňů, takže už se nebudete muset klepat kosu jako minulé dny. Oblečení tak můžete nechat doma, nebo aspoň to spodní prádlo, a vychutnat si skoro letní dny plné pohody.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu. Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika přijedou na nějaký venkov. Povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská. Říká, pojď sem, pokaž se. Tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena. Tak tohle je proti tý mý šípková růženka. Tak jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
2: Jardo, mám si vzít masku? Povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 9 hodin ráno. Nová móda v českých domácnostech zřejmě velí k totálnímu obnažení špajzu. Sousedka z Horní Dolní se prý svěřila, že si teď všichni na vesnici dávají rande s ledničkou v průhledné zástěře. Zatímco někteří se z toho úplně podělali smíchy, další řeší, jestli je to ještě hygienické, nebo už spíš úchylné.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou se strážníci pěkně zapotili, když jim občan nahlásil bednu s mrtvolou v lese. Z lidského těla se vyklubala jen silikonová pana, která se sice netýkala vraždy, ale spíše choutek jednoho chlapa. Aspoň že strážníci nakonec vrátili majiteli, co mu chybělo, zjevně ho obsah zásilky moc neuspokojil.
5: Kultura.
6: No tak, čeští hasiči ukázali, že mají nejen svaly na tahání hadic, ale i pořádný smysl pro humor. U Hrádku nad Nisou padl další český rekord, když se na Kristýně sešlo přes 470 dětí a 250 dospělých hasičů, aby udělali ohňostroj z vody. Doufejme, že nikdo nepotřeboval sušit trenky, ale hlavně, že měli všichni pořádnou švandu.
5: Sport.
6: Když se blíží hokejové mistrovství světa, Češi nelení a proměňují své obýváky v hokejová doupata. Prý se už teď plánují nákupní košíky plné piva, chlebíčků a něčeho ostřejšího na nervy, kdyby náhodou naši kluci tahali za kratší konec. No prostě, fandění je emoce, ale žaludek a peněženka zůstávají pragmatické, aby ten hokej vydrželi bez úhony.
5: Doprava.
6: Kamionák si to dnes ráno na Pražském okruhu za sjezdem Jesenice namířil přímo do svodidel, takže tam teď proklínáte život v jednom jízdním pruhu. Na D10 se navíc maká na povrchu silnice, takže se tam taky moc neprojede. Kdo mohl zůstat doma v posteli, ten dnes prostě vyhrál.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den pod mrakem, s nejvyššími teplotami kolem 13 stupňů Celsia, místy až 15, takže žádné opalování se tentokrát konat nebude. V noci se ochladí až k 1 stupni nad nulou, na západě Čech dokonce hrozí přízemní mrazíky, to aby si i ti největší drsnáci dali bacha na své choulostivé partie. Zítra to bude o fous lepší, přes den se vyšplháme na příjemných 13 až 17 stupňů, s občasným deštíkem, takže to vypadá, že plavky ještě můžou zůstat na dně šuplíku, bohužel.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Přišla manželka k lékaři, poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
8: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: fun.
1: Play crazy, crazy.
0: Come here.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek Servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem Servácům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
4: Minimum muziky, minimum

0: Expressi Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 10 hodin dopoledne. Česká republika se pomalu probouzí do slunečného dne a s ní i další vlna letních trendů, které dělají radost hlavně obchodníkům s opalovacími krémy a těmi titěrnými plavkami, protože, jak se zdá, někteří si pletou náměstí s nuda pláží. No a v bulváru se řeší, že i bohatí brečí, protože šéf Amazonu prodává jachtu, co se nikam nevejde, to je panečku trápení, vidíte.
4: Ze společnosti.
5: Manželství herečky Martiny Priceové je prý pod drobnohledem, protože její muž, Martin Price, byl údajně viděn po boku jakési mladé krásky. Inu, zatímco Martina lítá po divadlech, Martin si zřejmě dopřává trochu jiné kulturní vyžití, než jsou motorkářské výlety, které jeho žena moc nemusí. Jestli se potvrdí, že Price opravdu někde tahá kačera, tak to bude další zkouška ohněm pro jejich vztah, který už si prošel alkoholovými eskapádami i pokusem o sebevraždu.
4: Kultura.
5: Muzejní noci letos opět lákají davy, aby si v atmosféře večera a noci užili kulturu trochu jinak. Někteří to berou doslova a po setmění v galerii hledají nejen umění, ale třeba i vhodné místo na improvizované rande. Doufejme, že se mezi exponáty najde dostatek tmy pro všechny, zážitky a setkávání.
4: Sport.
5: Okresní fotbal v Česku opět nabírá na obrátkách a s ním i ty nejvášnivější fanoušci, pro které je každý zápas svátek a někdy i pořádná divočina. Míče létají vzduchem, emoce stoupají a jestli něco po zápase padne, to už je věc každého borce a jeho věrné faninky. Konec konců, fotbal je v Česku mezi nejpopulárnějšími sporty, takže se není čemu divit.
4: Doprava.
5: V Jihočeském kraji si jeden řidič asi spletl dálnici D3 s autodromem a vyrazil si to v protisměru. Policisté ho sice zastavili u kamenného újezdu, ale asi si předtím musel užít parádní adrenalinovou jízdu. Těžko říct, jestli to byla zkratka za lepším zítřkem, nebo jen hledal svůj ztracený rozum.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká spíš oblačno až zataženo, takže na opékání bustů to moc nebude a přehánky potrápí hlavně severozápad Čech. Odpoledne se teploty vyšplhají na příjemných 12 až 17 stupňů, v noci se ale připravte na chladné 3 až 8, tak ať vám nenastydnou ledviny. Zítra pak pokračujeme v podobném duchu s lehkým deštěm, a to znamená, že se nám příroda bude snažit zamaskovat ty ranní kocoviny.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.
1: Minimum muziky, minimum info.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.
0: To je Crazy Rádio.

Prodeji Rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožrali a křičí pomoc, pomoc. A pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima. Pán, tak si se jenom je odkopat.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

muziky. Minimum infa. Maximálně fan. Maximálně fan. Green.

0: usadla s otázkou, co jsem to, sakra, včera dělal. A aby toho nebylo málo, po Praze se prý šíří nová móda, nahé grilování na balkóně, která sice šetří prádlo, ale sousedské vztahy zrovna nezlepšuje.
1: Ze společnosti.
0: Znáte to, když vám na internetu přistane nějaká ta oplzlá fotka. Influencerka Agáta Hanichová to pojala originálně adresnákovi, co jí poslal své nádobíčko i s obličejem, vzkázala, když máš koule to poslat mě, tak ať se podívají všichni. A tak fanoušek, který se nebál ukázat vše, skončil s cenzurovaným rozkrokem před očima všech jejich sledujících.
1: Kultura.
0: Takže prý hledáme přirozenou krásu. Finalistky Miss Czech Republic 2026 nám ukázaly, že i s trochou vylepšení se dá jít na trh. Prý už dvě z nich mají za sebou plastiku, což naznačuje, že k dokonalosti je občas potřeba trochu pomoct. Snad se na tu korunku nebudou muset přilepit.
1: Sport.
0: Česká hokejová reprezentace se už potí před mistrovstvím světa a fanoušci drží palce, aby všichni borci dorazili v top formě a hlavně bez záhadných zranění, co je vždycky vyřadí v nejnevhodnější chvíli. Vždyť víme, že na každého se tam v kabině někdo klepne a pak je to hned horší než rozchod s tchýní. Prostě nervy, jaké zažívá jen správný český sportovní nadšenec u piva.
1: Doprava.
0: Kolony se táhnou jako hladový had přes celou republiku a hlavně na výjezdech z měst si řidiči připadají, že dělají spíš slalom na okruhu než, že jedou do práce. Takže si připravte pevné nervy, pořádnou zásobu trpělivosti a možná i nějaké svačinky, protože dnes to na cestách bude zase stát za starou belu. Hlavně ať vám v té zácpě nepraskne žilka dřív, než se dostanete domů.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká převážně zatažená obloha a na mnoha místech se nám ukážou přehánky, tak si nezapomeňte vzít deštník, aby vám to nikde neprozradilo vaše tajné tetování. Denní teploty se vyšplhají na příjemných 13 až 17 stupňů Celsia, v noci pak klesnou na 3 až 10 stupňů, takže se v posteli pořádně přitiskněte, ať je vám teplo, co?
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: odsouduje 92-letý dědeček s 91-letou babičkou a ten prokurátor povídá, prosím vás, pane, můžete mi říct, proč se rozvádíte? Povídá,
1: pro nepřekonatelný odpor.
0: Povídá, prosím vás, a kdy jste ten nepřekonatelný odpor pocítil, pa?
1: Hned po svatbě před 70 lety.
0: A můžete nám teda říct, proč jste těch 72 let byl tady s paní odpůrkyní?
1: Tak kvůli dětem. No a teď, když děti umřely, tak...

0: like a crazy.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maximálně fun.
1: To je crazy.
2: To je crazy.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, poledne. Češi se zřejmě opět zamilovali do chalupaření, protože ceny starších baráčků na venkově jdou do nebes a sehnat slušnou pastoušku je dneska skoro nadlidský úkol. Lidé evidentně chtějí utéct před realitou a raději kopat brambory, než řešit, kdo s kým a proč. Takže pokud máte starou stodolu, co vám jen zabírá místo, můžete si říct o balík.
5: Ze společnosti.
6: Městská policie v Týně nad Vltavou věla k hrůzostrašnému nálezu bezhlavého těla v lese, z něhož se nakonec vyklubala odcizená silikonová pana. Zloděje zřejmě obsah balíku příliš neuspokojil, takže ji prostě odhodil jako nějaký odpad. Strážníci ji s humorem vrátili původnímu majiteli, ačkoliv případ se nakonec týkal spíše lidských choutek a krádeže.
5: Kultura.
6: Už se nám blíží finále Miss Czech Republic 2026, kde se 10 krásek popere o korunku a lístek na světové soutěže. I když mají některé slečny vnady přírodní, dvě z nich už přiznali, že na sobě měli nějakou tu plastiku. No co, krása dneska holt něco stojí, hlavně ta umělá.
5: Sport.
6: Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou bylo zase pořádný hukot, bohužel i mimo hřiště, kdy se fanoušci rozhodli udělat si z trávníku taneční parket a hodili tam pár světlic. Primátor Svoboda kvůli těmhle vylomeninám oznámil, že jeho symbolický klíč od města zůstane raději v depozitáři. Asi aby nedostal koňskou chřipku, když se kolem něj tak řádilo.
5: Doprava.
6: Dopravní apokalypsa na Strakonické u Zbraslavy, kde se ráno převrátil autojeřáb a to není zrovna pírko, co byste jen tak odkopli z cesty. Jestli se chystáte do Prahy, připravte se, že tam budete stát déle než ve frontě na záchod na festivalu, kolony jsou prý gigantické. Takže si buď zalezte zpátky pod peřinu, nebo si s sebou rovnou vezměte spacák a nějakou sexy společnost, protože to bude nadlouho.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají teploty mezi 4 a 15 stupni Celsia, na jižní Moravě se to vyšplhá až na 17, takže žádná velká pecka, ale aspoň nebudeme muset řešit, jestli si vzít tanga nebo rovnou kombinézu. Na noc ale pozor, někde to spadne až na nulu, a pokud vám zmrzne pozadí, tak to sice nebude poprvé, ale moc nepotěší. Zítra nás pak čekají přehánky a podobné teploty, takže deštník a dobrou náladu si raději vezměte s sebou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
8: Crazy Rádio.

rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem servácům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 13. hodina odpoledne. Dara Rollins na Den matek své fanoušky pořádně potěšila, když se na sociálních sítích odhalila v růžové krajce. Místo své dcery ovšem v hlavní roli vystavovala své božské křivky. Holt, někdo prostě ví, jak na sebe strhnout pozornost, i když už si na nahotu zvykáme víc než na zdražování, co?
5: Ze společnosti.
6: Když neteče voda, hasiči Stýna se s tím zjevně nepářou. Tyhle urostlé borce teď můžete potkat, jak se sprchují venku jen v boxerkách, což na internetu sbírá tisíce lajků. No jo, záchrana životů a majetku je jedna věc, ale sexy kalendáře se asi skládají sami.
5: Kultura.
6: Česká kultura se předvedla v plné kráse, neboť po republice vyráží večer československého internetového bizáru, kde na velkém plátně ožijí legendy jako Bába pod kořenem nebo Omietkový démon. Připravte se na nekonečnou absurditu a nechtěnou komedii s kvalitním nekvalitním zvukem. Konečně můžete legálně čumět na tyhle bizarní klenoty, aniž by vás někdo prudil, že jen zevrujete u mobilu.
5: Sport.
6: Osmá liga Plzeň Sever má nového hrdinu, místní Talia Sokol Manětín chce do týmu problémového fotbalistu Tomáše Chorého. Ten ve Slavii dostal stopku za 3 červené karty, ale pro Manětín to není žádná překážka. Vždyť, jak sami říkají, v okrese už jsou stejně za pacienty a magory, tak proč k ním nevzít i takového drsnáka?
5: Doprava.
6: V Praze na letišti Václava Havla si zřejmě nějaký nadšenec s dronem hrál na pilota, což zásadně narušilo provoz a poslalo jeden letoun do Vídně. Policie už toho vzdušného piráta chytila, takže aspoň na chvíli si cestující oddechnou od nečekaných výletů. Kdo si dneska místo plánované destinace prohlíží Vídeň z okna letadla, ví, komu má poděkovat za extra exkurzi.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká oblačný den s teplotami, které se vyšplhají na příjemných 12 až 17 stupňů Celsia, takže žádné to horko, co by člověku roztavilo i poslední zbytky sebekontroly. Přes noc ale bacha, teploty klesnou až k pouhým 3 stupňům, místy možná i 1 stupeň Celsia a přízemní mrazíky, takže ať už máte v plánu cokoliv, nezapomeňte na pořádnou peřinu, nebo aspoň hřejivého parťáka. Zítra se dočkáme 15 stupňů, s občasným deštěm, takže si připravte deštníky, ať vám ten chlapík nahoře nezavlaží i to, co nechcete.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Tati, počkej!
1: OK, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
4: Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 14. hodina odpoledne. Čeští silničáři z RSD se při jarním úklidu dálničních odpočívek nestačili divit, co všechno se tam válí, kromě hromady bordelu totiž našli i vířivku, dřevěnou latrínu a dokonce uhynulé exotické hady. Evidentně se někteří řidiči rozhodli, že dálniční odpočívka je ideální místo na stěhování bez extra nákladů, nebo se jim prostě nepovedla dálniční párty. Teď jen doufejme, že se brzy neobjeví i krokodýl v kafi.
5: Ze společnosti.
6: Zatímco se Němci na sociálních sítích učí nový trend jménem house burping, což je prachobyčejné větrání, u nás to už po generace nazýváme prostě vyvětrejí, je tu vydýcháno. Evidentně jsme v tomhle ohledu vždycky byli tak trochu vizionáři, a navíc bez zbytečných anglických blbostí. Takže až vám doma někdo řekne, že je tam smrad, víte, že je čas na pořádný český house burp.
5: Kultura.
6: Pražské divadelní prkna zažívají nový fenomén, herci se prý při milostných scénách až příliš vžívají do rolí a kulisy občas dostávají na frak. Diváci šílí a vstupenky mizí rychleji než pivo na fotbale, takže kdo chce vidět pořádné drama, musí si pospíšit, než to celé spadne.
5: Sport.
6: Šampion Jílek přijde o olympijskou atmosféru, jelikož mu byl odebrán post, což je pro něj pořádná podpásovka. Český fotbalista Tomáš Jelínek se při zápase 21 proti Bulharsku postaral o kuriozní moment, když razantní ranou poškodil místní plexisklo. V Klatovech se zase parašutisté z projektu 60 Vaj snaží překonat národní rekord ve volném pádu, aby ukázali, že Češi umí létat nejen v hokeji.
5: Doprava.
6: Hořící auto ve Zlíně dnes dopoledne zablokovalo frekventovanou silnici poblíž nemocnice, takže sanitky a další řidiči si užili pěknou šichtu s objížďkami. Místní prý místo nadávek spíš žasli, jakým stylem se auto proměnilo v pojízdnou pochodeň. Zkrátka klasika, když si motor řekne dost v ten nejhorší možný moment.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešní odpoledne nám v Česku nabídne teploty jen kolem 13 až 19 stupňů, takže na opalovačku to fakt nebude, spíš si vezměte něco na zahřátí, abyste nenastydli. No a v noci nám to pak klesne k příjemným 3 až 8 stupňům, ideální čas na pořádnou peřinu a třeba i nějakou tu hříšnou myšlenku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 m, stoupne si na ně pá. Tož kurva ja! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
3: Minimum muziky.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: muziky, minimum info,
1: maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: maximum infa. Maximálně fan. Maximálně fan. Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 15. hodina odpoledne. V Praze se včera večer strhla hotová mela o poslední řízek v nonstopu, jeden gentleman si pro něj dokonce svlékl sako a kravatu, prý aby se lépe rval. Sociální sítě mezi tím zaplavují fotky nahatých pejskařů, kteří si pletou Agility Park z nuda pláží, a to je teprve květen. No nic, hlavně ať se nám ten zbytek týdne nerozpadne jako včerejší rohlík.
4: Ze společnosti.
5: Policie v Týně nad Vltavou zažila bizarní zásah, když nález těla bez hlavy v lese nakonec odhalil silikonovou panu ze sex shopu. Pachatel balík s panou nejspíš ukradl, ale obsah ho zřejmě neuspokojil natolik, aby s ním dál nakládal. Zvláštní případ, kdy se místo vraždy řešily spíše lidské choutky a krádež.
4: Kultura.
5: Český bulvár má očividně dostatek štavnatých historek, občas dokonce tak štavnatých, že si celebrity pro ty paparazzi sami zavolají, aby se dostali do éteru. A my, národ zvědavců, to hltáme s potěšením, protože kdo by nechtěl nahlédnout do cizího lože, i když je to někdy trochu připravené divadlo. Je to zkrátka taková naše národní kulturní perverzní radost.
4: Sport.
5: Naši vrcholoví sportovci si zřejmě na soustředěních nešetří jen svaly, ale i hlasivky. Ze soustředění v Krkonoších se totiž proslýchá, že vedle běžeckých výkonů padají i rekordy v decibelech, a to prý s lehtivým doprovodem. Jestli to pomůže k medailím, na to si ještě počkáme, ale sousedi hotelu už mají zlaté, ušní zátky.
4: Doprava.
5: Na D11 u Žiželic se nám to zase fláká, pravý pruh je zavřený kvůli údržbě vozovky, tak si z Prahy pospíšíte akorát k další koloně. Mezitím u Bělče nad Orlicí těžký náklaďák opustil komunikaci, takže tam je silnice 298 komplet zavřená, probíhají úklidové práce a na místě je policie Česká republika. Dávejte si bacha a držte si volanty, dneska je na silnicích zase pořádná jízda.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to v Česku vypadá na občasné přehánky, takže pokud jste si dělali zálusk na nějakou venkovní milostnou avantýru, raději si vezměte deštník, teploty se drží kolem 13 až 17 stupňů. Zítra nás čeká podobná slodka s lehkým deštěm a teplotami mezi 5 a 15 stupni, takže žádné velké horko na rozpálené hlavy neočekávejte. Doufejme, že se nám příští týden ukáže sluníčko a nebudeme muset venčit své drahé polovičky jen pod střechou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Holko, ostříhám ti vlasy, dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy, jsi moje hračka,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek Servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem servácům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Žijeme online, myslíme online, milujeme online, skončíme offline.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy
1: pecky.
4: Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 16. hodina odpoledne. Letošní jaro se nám zase ukázalo v plné kráse, a to tak, že půlka národa už vytahuje grily a řeší, jestli se klobása pečená na uhlí počítá jako zdravá strava. Mezitím se spekuluje, že někteří zoufalci v panelácích prý kvůli nedostatku z zahrad zaplavují koupelny, aby měli aspoň provizorní bazén. No a ti nejodvážnější už prý začali s prvním opalováním na balkónech, čímž způsobili lehkou paniku u doručovatelů jídla, když se snažili najít zvonek.
6: Ze společnosti.
7: Češi si nedávno v anketě zvolili jméno, které prý patří mezi nejhorší, co může člověk dostat, a paradoxně ho nosí skoro 40 000 žen. To musela být pro mnohé rodiče, kteří si mysleli, že dávají dítěti jméno s historií a božským podtextem, docela studená sprcha. No nic, hlavně že se jmenuje jinak než Josef Kokta, to by byla teprve kudla dozad.
6: Kultura.
7: Brno se zase jednou ukázalo jako líheň bizarností, když na Vltavě promluvili o více než stovce tamních kuriozit a absurdit. Kdo by čekal, že kromě orloje ve tvaru náboje se tam lidi vybaví i takovými úchylárnami, to už je prostě na hlavu. Obyčejný Brňák evidentně ví, jak si zpestřit život, a my z toho můžeme jen tiše závidět, nebo se smát.
6: Sport.
7: Fanoušci bojových sportů v Česku teď můžou sledovat pikantní novinku, kde se v kleci místo drsné krve dočkáte spíš no, řekněme, méně oblečených dam. Organizace Lingerie Figurehitting Championships, LFC, totiž posílá bojovnice do ringu jen ve spodním prádle, což prý baví část diváků a část to zas proklíná. Hlavní je, že se to prodává a jde o pořádnou show, kde se mlátí s grácií a minimem hadrů.
6: Doprava.
7: Jakoby nestačily ranní kocoviny, silnice se nám dneska rozhodly hrát na schovávanou s každou druhou dírou a objížďkou. Kdo se snažil objet kolonu přes cyklostezku v Hradci Králové, má nejspíš už vtipnou historku a tučnou pokutu k tomu. Některým prostě nedojde, že zkratky se nevyplácí, obzvláště když u toho chytíte flastr jako vrata.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Ranní probuzení bude dnes pěkně svěží, teploty se budou pohybovat kolem 3 až 8 stupňů Celsia, takže si na chvíli užijte tu příjemnou husí kůži, než se pořádně proberete. Přes den se ale slunce postará o to, abychom se zahřáli na příjemných 7 až 14 stupňů, což je ideální na procházku, třeba s někým, kdo vám rozumí do morku kosti. A jestli večer pocítíte touhu po teple, víte co dělat, třeba si jen vezměte pořádnou deku.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Crazy Rádio, minimum muziky.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun. Fuck that. Why is it that every time I'm walking down the street, some asshole wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s Hausem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s Hausem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální nástroj.
2: Tedy pohotovosti a rychlosti policistů.
3: Ještě bychom žili.
2: Přič poudové jsou taky lidi.

Když jde o život, rozjedu nejrychlejší běh. U nich jsem jim odpous, příště by mě dostali policajti a kolem jdoucí by se na mě vysrali. Mluvím pravdu, i když se ti to nehodí. To je realita, tak to prostě chodí.

0: na hornický deň v Dubňanoch. Hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák? Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já. Rohu počuní. Pod kulečníkem. Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povedá, proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Pá, chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Noisy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 17. hodina podvečerní. Tak nám to v českém showbiznisu zase vře, slavný muzikant Ondřej Brzobohatý a televizní moderátorka Daniela Písařovicová jdou od sebe a prý to bude pěkně drahý špás. Jejich lásce tak nejspíš zazvonil umíráček, a to jen pár týdnů poté, co Daniela o Ondřejovi mluvila jako o nejlepším chlapovi pod sluncem. Chudák chlap, asi bude muset hrát na ukulele, aby si na právníky vydělal, když je to takový fucking průser.
5: Ze společnosti.
6: Vypadá to, že po letech se nám opět vrací roušková hysterie, protože Češi už skupují roušky jako diví, což hlásí lékárny. Asi se fakt bojíme, že nám nějaký bacil provětrá nosní dírky, i když riziko třeba hantaviru je u nás prý nízké. Tak hlavně, ať máme co dýchat, až nám zase dojdou.
5: Kultura.
6: Česko má nového ministra kultury. Stal se jim Otto Klempíř z JAR, který tak vyměnil mikrofon za ministerské křeslo. Uvidíme, jestli teď budeme tančit na vládních večírcích jako na koncertě, nebo jestli nám nasadí spíš kulturní dieta. Každopádně, kultura teď bude mít v politice pořádnou jízdu.
5: Sport.
6: Naši hokejoví chasníci jedou na mistrovství světa bez prvotřídních hvězd z NHL, takže buď si pořádně máknou, nebo budeme zase nadávat u televize. Aspoň se nebudeme muset hádat, jestli trenér Rulík nominoval dobře, když má tak málo na výběr. Fanoušci už si brousí jazyky na pivo a tradiční hokejové nadávky.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1, na 363. kilometru směrem na Ostravu, se zasekl nějaký nešťastný dodávkář, čímž si zřejmě spousta řidičů uleví štavnatou nadávkou. Jeho porouchané vozidlo způsobuje zdržení až na hodinu, takže se váš oběd nejspíš posune. Aspoň si ale užijete krásný výhled na další auta.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Českou republiku čeká pořádná sprška, obloha bude většinou zatažená s lokálními přeháňkami, takže se můžete těšit na dny plné deště a zamračených ksichtů. Denní teploty se budou pohybovat kolem 13 až 14 stupňů Celsia, v noci nás pak ochladí na 5 až 7 stupňů, takže na opékání bustů na naháče to zatím opravdu nebude, milánkové.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: a ti musím říct bezvádnej far po policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili načelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeráda.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 18. hodina podvečerní. Češi se prý v karanténě vrhli na sex, a podle průzkumů nám teď doma hraje čím dál víc pornohvězd, to se nám to uvolňuje, co? No a aby toho nebylo málo, tak někteří si dokonce pořídili robotické milenky, aby měli koho držet za ruku nebo tak něco. Takže zatímco vláda řeší rozpočet, národ si vesele šuká.
5: Ze společnosti.
6: V Bohunickém lese u Týna nad Vltavou našel náhodný chodec bednu s něčím, co vypadalo jako lidské tělo, a okamžitě volal strážníky. Ti na místě zjistili, že jde o silikonovou panu ze sex shopu, která tam zřejmě skončila po krádeži. Někdo tak přišel o dost netradiční lup, jiný si zase odnesl životní historku.
5: Kultura.
6: Česko se v květnu probudilo a kulturní kalendář praská ve švech, takže se to tu nějak zvrhlo. Lidi už neví, kam dřív skočit, jestli na festival, nebo se jen tak ožrat u umění. Hlavně ať se baví, dokud to jde, protože kultura je přece ta nejlepší omluva pro chlám.
5: Sport.
6: Hokejista Tomáš Kůrka očividně nezapomněl, jak se bere soupeři to nejcennější, když přebral ženu fotbalistovi Slavě Jaroslavu Černému. Následoval rychlý rozvod a teď se prý řeší výživné na dceru, kde se mluví o pořádné pálce. Inu, někteří borci prostě hrají i mimo hřiště a tam to občas bolí víc než faul.
5: Doprava.
6: Ranní posuny po českých dálnicích jsou zase jednou testem nervů, kdy se řidiči diví, jestli někoho fakt baví jezdit s nosem nalepeným na zadku předchozího auta. A když už si myslíte, že horší to být nemůže, objeví se na horizontu opuštěný nákupní košík, co si asi vyrazil na výlet a zablokoval pruh. To je pak teprve ta správná chvíle na to procvičit si slovník.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den jako stvořený pro gaučing, s teplotami od 3 do 8 stupňů přes noc a příjemných 14 až 17 přes den, takže žádná péřba v plavkách se asi konat nebude. Naštěstí se ale oblačnost potrhá, tak aspoň uvidíme slunce, což je pro některé stejně důležité jako fotka krajinové ve Smakeupu. Místy se sice objeví přehánky, ale to by nemělo pokazit plány na diskrétní rande v kavárně, kde bude akorát na svetr.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, maximálně fun, Crazy Rádio.
7: Logan Junior představujou

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste tři už 30 a držte mi palce.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek Servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem Servácům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Maximálně fun!

fun. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 18. hodina podvečerní. Češi se prý v karanténě vrhli na sex, a podle průzkumů nám teď doma hraje čím dál víc pornohvězd, to se nám to uvolňuje, co? No a aby toho nebylo málo, tak někteří si dokonce pořídili robotické milenky, aby měli koho držet za ruku nebo tak něco. Takže zatímco vláda řeší rozpočet, národ si vesele šuká.
6: Ze společnosti.
7: V Bohunickém lese u Týna nad Vltavou našel náhodný chodec bednu s něčím, co vypadalo jako lidské tělo, a okamžitě volal strážníky. Ti na místě zjistili, že jde o silikonovou panu ze sex shopu, která tam zřejmě skončila po krádeži. Někdo tak přišel o dost netradiční lup, jiný si zase odnesl životní historku.
6: Kultura.
7: Česko se v květnu probudilo a kulturní kalendář praská ve švech, takže se to tu nějak zvrhlo. Lidi už neví, kam dřív skočit, jestli na festival, nebo se jen tak ožrat u umění. Hlavně ať se baví, dokud to jde, protože kultura je přece ta nejlepší omluva pro flám.
6: Sport.
7: Hokejista Tomáš Kůrka očividně nezapomněl, jak se bere soupeři to nejcennější, když přebral ženu fotbalistovi Slavě Jaroslavu Černému. Následoval rychlý rozvod a teď se prý řeší výživné na dceru, kde se mluví o pořádné pálce. Inu, někteří borci prostě hrají i mimo hřiště a tam to občas bolí víc než faul.
6: Doprava.
7: Ranní posuny po českých dálnicích jsou zase jednou testem nervů, kdy se řidiči diví, jestli někoho fakt baví jezdit s nosem nalepeným na zadku předchozího auta. A když už si myslíte, že horší to být nemůže, objeví se na horizontu opuštěný nákupní košík, co si asi vyrazil na výlet a zablokoval pruh. To je pak teprve ta správná chvíle na to procvičit si slovník.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den jako stvořený pro gaučink, s teplotami od 3 do 8 stupňů přes noc a příjemných 14 až 17 přes den, takže žádná péřba v plavkách se asi konat nebude. Naštěstí se ale oblačnost potrhá, tak aspoň uvidíme slunce, což je pro některé stejně důležité jako fotka krajinové ve Smakeupu. Místy se sice objeví přehánky, ale to by nemělo pokazit plány na diskrétní rande v kavárně, kde bude akorát na svetr.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Welcome to Central Park.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý deň, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14:44. Ďakujem vám velmi pěkně, zazvěm hovno.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: Crazy Radio
1: pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 20 hodin. Česko žije novou reality show, kde se obyčejní lidičky perou s nadváhou, a to nejen s tou, co se jim usadila na zadku. Prý to není o dietách, ale o změně životního stylu, ale já bych se vsadil, že po pár dílech si stejně všichni dají pořádnou klobásu. No co, jsme Češi, kurva.
5: Ze společnosti.
6: Dva drzí pubertáci si v Plzni spletli ulici s uměleckou galerií, když postříkali policejní auto sprejem přímo před služebnou. Kamerový systém ale neměl pro jejich kreténské umění pochopení a teď po nich pátrají fízlové, aby jim dali lekci z respektu k cizímu majetku. Evidentně to nebyla zrovna nejchytřejší party akce.
5: Kultura.
6: Takže, představte si to, v Praze se otevřelo první divadlo pro batolata. Konečně se i ti nejmenší špunti, už od 10 měsíců, můžou kulturně vyžívat, než jim rodiče začnou pouštět rychlé šípy. Kdo ví, třeba z nich vyrostou budoucí divadelní kritici, co budou házet lahvičkami na herce.
5: Sport.
6: Takové zprávy se hledají těžko, ale česká extraliga v hokeji opět potvrdila, že umí bavit i mimo led, když se hráči předváděli s hlavou nezvedně a komentátoři řešili i fyziku s hudebkou. Holky v ochozech prý občas zapomněly, že se přišli koukat na sport, a ne na ty namakané zadky na střídačce. No a ti fanoušci, co víc k ním říct, jenže u piva se to holt snáší líp.
5: Doprava.
6: Řidiči na českých silnicích jsou občas fakt divní, což potvrdil nedávný incident z Chatové oblasti, kde jednoho z nich tak zaujala opalující se kočka bez vršku, že to šoupnul do auta před sebou. Evidentně nebyl sám, kdo slintal, protože i ten před ním brzdil ze stejného důvodu, jenom o něco víc. Možná by se vážně hodila nová dopravní značka, pozor, lehtivé rozptýlení.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta deka šedivých mraků, co člověku zkazí náladu a občas s ní něco kápne, takže deštníky, ty vole, s sebou. V noci to spadne na 3 až 8 stupňů Celsia a kde koho prý překvapí přízemní mrazíky, tak ať vám ten vztah nezmrzne. Zítra se naštěstí dočkáme alespoň 11 až 15 stupňů Celsia, v nejteplejších místech až 17, takže to bude ideální na první venkovní rande u rybníka, než tam někdo skočí nahý.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
8: Yeah. Abe. Raz, dva, tři. Yeah. Wow. Koncerty, biznis, VIP party, počítaj s nami. 17 aut, 35, já a moji chlapci. 10. rok, na vrchole scény, počítaj s nami.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Povídá, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 21 hodin večer. Zdá se, že v Jablonném v Podještědí se někdo rozhodl pro dost svérázný suvenýr, protože přímo z baziliky zmizela lebka svaté Zdislavy. Policie teď hledá toho chytráka, co si myslel, že mu relikvie přinese štěstí, nebo prostě jen super dekoraci do obýváku. Snad se nenechá chytit s lebkou v batohu, to by byla fakt prdel.
5: Ze společnosti. Kultura.
6: Někdo nám ukradl lebku svaté Zdislavy, to je fakt síla. Historičtí experti kroutí hlavou a říkají, že něco takového fakt nepamatují prej buď nějaký úchylný sběratel, nebo fanatik. Jestli si ji chtěl někdo dát na poličku nebo k ní modlit, to je mi ale fakt fuk, hlavně ať se vrátí, co patří církvi, ty vole.
5: Sport.
6: O posledním květnovém víkendu to v Černém Mostě pořádně roztočí, protože se tam chystá pořádná jízda na koloběžkách, BMX a skejtech. Kromě špičkových jezdců dorazí i Běc Jiří, BJP, Procházka a rapper Rytmus, takže o adrenalin a trochu toho šílenství nebude nouze. Prostě se lidi přijdou kouknout, jak se ti mladí kluci fakt předvádí a rodiče si u toho vypijou kafe.
5: Doprava.
6: Tak to tu máme dalšího hrdinu vzdušného prostoru. Na pražském letišti zkomplikoval provoz nějaký dron, kvůli kterému musela letadla kroužit nebo si to namířit do Vídně. Policie toho šikulku, co si hrál na vzdušného Bonda, naštěstí rychle chytla.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká počasí jako stvořené pro venkovní radovánky, s denními teplotami šplhajícími až na 25 stupňů Celsia, takže si na to vezměte něco lehkého, aby se vám nepřehřály ty vaše poklady. Slunce bude pálit jako vzpomínka na včerejší večírek, občas ho sice zakryje mráček, ale déšť by nám ty plány snad neměl zkazit, takže můžete klidně vyrazit na zahradu nebo třeba na nuda pláž, jak je libo. Připravte se na parádní den, kde by se klidně mohlo stát, že potkáte celebrity jen tak v županu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: aquest no us topa.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Já ti dám průser v éteru, ty sra... náš pane ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem servácům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s Housem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s Housem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální nástroj.
2: Tedy pohotovosti a rychlosti policistů

Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, 22 hodin večer. Češi se letos v rekordních počtech vrhli na zahrádky, což je sice fajn pro biodiverzitu, ale horší pro sousedské vztahy. Včera například v Praze vyvrcholila hádka o stín stůjí tak, že lítaly nejen hlášky, ale i pěsti. Jeden z účastníků si prý pak stěžoval na zranění, které ho teď prý bolí víc než loni pokuta za chlastání na veřejnosti, a to už je pořádná prdel, co?
4: Ze společnosti.
5: Agáta Hanichová se zase ukázala, když se pochlubila fanouškovskými oplzlými fotkami s komentářem, když máš odvahu ho poslat mě, tak ať se podívají všichni. Inu, někteří hoši si asi myslí, že s Agátou pošlou ledacovs, a pak koukají, co se stane.
4: Kultura.
5: Tři sestry, ti věční pubertáci české rockové scény, opět předvedli, že jim to prostě šlape. Jejich poslední vystoupení prý bylo taková halucinogenní férií, že se jednomu roztočili panenky z pouhé představy. No co, hlavně, že se lidi bavili, i když si pak ráno pamatovali jen útržky.
4: Sport.
5: Fotbalová legenda Jiří Němec prý zažil pořádný šok, když mu v autosalonu odmítli prodat Mercedes, protože ho prodejce, kvůli jeho hodně neformálnímu zevnějšku, nepovažoval za dost bonitního zákazníka. Taková Pretty Woman naopak, akorát místo luxusního hadru šlo o káru za těžký prachy. Chlap by prostě měl občas vyvenčit ze skříně i něco jiného než tepláky, co říkáte, borci.
4: Doprava.
5: Tak bacha na nervy, milí řidiči, kdo dnes jel do Prahy po Strakonické, asi si pěkně zanadával. U Zbraslavy se totiž na bok k zemi poroučel autojeřáb, takže se tam prý protáhnete jen na velbloudovi, a to ještě s pořádným zpožděním. Možná se řidič snažil dosáhnout na poslední pivo před šichtou a přepočítal se.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás přes den ještě potrápily teploty od 3 do maximálně 17 stupňů, v noci se ale připravte na pořádnou zimu s minimy až k nule, takže žádné nahé procházky, jestli se nechcete do rána se cvrknout. Zítra nás čeká podobná břečka, teploty se vyšplhají jen na 11 až 15 stupňů, noční 5 až 8, a pršet bude tak, že si říkáte, jestli vám už náhodou nenateklo do bot i tam, kam by nemělo. Takže se pořádně oblečte, nebo radši zůstaňte doma a uvařte si něco teplého, protože venku je fakt hnusně, a to i na rande.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 kilometrů, přijedou do příšerný vesnice. Pá, tej dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
2: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci ukázat kamarádovi.
3: Maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. května, patří svátek Servácovi. Jeho jméno pochází z latiny a znamená zachránce nebo chráněný. Všem Serváčům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

Učitel zná řeči a má z nich doktorát. Bez řečí však sní pět mandlových šokolád. Co je dobrý, to je nezdravý. Přátelé, učitel nám o tom vypráví. Veselé! Dáme si 35 chlébíčků s majonézou, je nám jako v nebíčku. Ty tam lezou 35

dělat, že člověk potká psy. Pouhavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou, celou třídu břicho rozbolí. Většinou,

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. května, předposlední, 23. hodina večerní. Tak to vypadá, že zatímco Prachař se stydí za divočinu na fotbale, Koktovi řeší ještě větší průser. Ornella údajně přišla o 100 000 příjmy po skandálu ohledně svých dětí a Pepova zprostého nadávání, takže teď vyprodává svůj život se slevou. Evidentně i celebrity občas zjistí, že si za peníze fakt všechno nekoupí, třeba klid a dobrou pověst. A do toho všeho průměrná cena oběda v Česku s grácií překročila 200, takže si na smažák za hubičku už ani nevzpomeneme.
5: Ze společnosti.
6: Rozvodové spekulace se kolem Ondřeje Brzobohatého točí jako vosy kolem medu a vypadá to, že celebrity prostě neumí držet hubu ani krok. Zase se řeší, jestli si tenhle multitalentovaný borec zase nějak naběhl nebo jen nudil v manželském loži. Inu, co by to bylo za společenské okénko bez pořádného bulvárního hnusu, že?
5: Kultura.
6: Tak to máme další celebritní románek v kopru. Daniela a Ondřej Brzobohatí definitivně potvrdili, že si už nebudou hrát na manžele, a to za doprovodu šuškandy o ženských šatech a dalších pikantních libůstkách. No co, aspoň je u nich doma zase o něco veseleji, ne?
5: Sport.
6: České tenistky Valentová s Noskovou a Siniaková s Townsendovou proklouzly v Římě do čtvrtfinále, aniž by se museli zapotit. Jejich soupeřky se totiž na kurt vůbec nedostavili, zřejmě dostali strach z české tenisové síly, nebo se jim prostě nechtělo hrát. Hold, některé holky to mají prostě bez práce.
5: Doprava.
6: Tak to máme, milí řidiči, zase jednou na silnicích pořádnou kalamitu, kde se plech ohýbá veseleji než na tuning srazu. Po celé republice, od Libereckého kraje po Kovanice, se dnes večer událo hned několik nehody, takže se domů jen tak nedostanete, ani kdybyste se posrali. Vypadá to, že dneska bude spíš peklíčko, tak si dejte panáka a vydržte, snad se to nějak protlačí.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Noc je pěkně pošmourná a teploty klesají k 0 až 8 stupňům, takže si ten svůj cenný zadek nezapomeňte něčím přikrýt, ať vám nezmrzne. Zítra přes den nás čeká jen o něco lepší bída, teploměr se vyšplhá na skurvených 11 až 15 stupňů, k tomu občas sprchne, takže na nějaký letní románek to fakt nebude. No co, aspoň nebudete sami, zmoklí budete všichni.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

fun. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: šel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu povídá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, ten nemohl mluvit, udělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikál, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal a na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
1: Info. Maximálně fajn.

0: kiss.
1: Odbyla půlnoc.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
5: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, půlnoc. I když už je jaro v plném proudu, zdá se, že národ se furt nemůže shodnout, jestli jsou horší parkovací hovada, nebo ty psí hovna na každém rohu, co si budeme povídat. Mezitím se ovšem po fitkách a internetu množí letní ambice, kde se někteří snaží vypadat jako bozy, zatímco jiní se spíš chlubí, kolik piv stihli za víkend. Zkrátka, zatímco elity řeší své pičoviny, obyčejný Franta se prostě jen snaží přežít s minimem nasrání a maximem chlastu, klasika.
7: Ze společnosti.
8: Tak to je gól, v Liberci se jeden amatérský zlodějíček pokusil utéct s pokladnou, ale byl tak nemotorný, že se s ní rovnou rozbil o zem a musel ji nechat na místě. Tomu se říká spackaná práce, kamarádi.
7: Kultura.
8: Plzeň zažila kulturní rodeo, když tamní divadlo předvedlo premiéru muzikálu Sestra v akci, kde temperamentní barová zpěvačka převrátila klášterní život na ruby. Prý se jeptišky na zkouškách tak odvázaly, že jim málem spadly hábity. Svatá voda tekla proudem, ale spíš od smíchu než od pokání.
7: Sport.
8: Náš přední fotbalový klub Slavia Praha zažil divoké časy po nedávném derby se Spartou, kdy fanoušci vtrhli na hřiště a napadli spartanského brankáře. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík teď drsně utahuje šrouby, ohlašuje konec dialogu s problémovými příznivci a dokonce plánuje spuštění systému na rozpoznávání obličejů, klidně i za cenu porušování zákonů. Takže jestli jste se těšili, že v Edenu zase uvidíte nějakou tumela, asi si raději počkejte na zápas nižší ligy, tam je atmosféra pořád volnější a pivo levnější.
7: Doprava.
8: Kurva fix, D1 zase jede bomby. U Brna si kluci na exitu 196 hrajou s asfaltem až do podzimu, takže tam budeš stát jak piča. Na 77. kilometru směr Praha zase nějakej mamlas rozsypal kusy gumy z nákladňáku, tak bacha, ať si cestou nic neurazíš.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká celkem na hovno počasí, zataženo a občas nějaká ta sprška, s denními teplotami pohybujícími se kolem 14 až 15 stupňů Celsia, v noci to ale spadne k nějakým 3 až 8. No a zítra to nebude o moc lepší, zase dešťové mraky, takže si vezměte pořádné boty, ať vám nezmrzne něco, co nechcete ukazovat, teploty budou podobné, kolem 14 přes den a 7 v noci.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
4: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně
3: fun.
4: To je Crazy Rádio.
3: To je Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. května, slaví svátek Bonifác. Jméno Bonifác pochází z latiny a znamená dobrodinec nebo člověk konající dobro. Všem Bonifácům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 1 hodina ráno. Pražské hospody zažily včera v noci pořádný fičák, když se parta padesátníků rozhodla, že je čas si připomenout mládí a po třetím pivu jim ruplo v bedně. Jeden týpek dokonce protančil bez trenýrek pod stolem a pokusil se tam zbalit servírku, co už měla dávno padla, chuděra. A aby toho nebylo málo, ráno se v parku našel zapomenutý nafukovací jednorožec a svazek klíčů k neznámé garáži, takže někdo bude mít dneska asi dost blbej den.
6: Ze společnosti.
7: Tak se zdá, že v Jabloném v Podještědí se někdo asi fakt nudil, když z baziliky čehornul lebku svaté Zdislavy, která tam dřepěla skoro 120 let. Místní arcibiskup už stihl poslat varování, že zloděje může postihnout kletba nebo slušná smůla, což už se prý v historii stalo. Takže držíme palce, ať si ten artefakt užije, než ho trefí šlak nebo mu začnou růst rohy.
6: Kultura.
7: Tak hele, v divadle Kalich se teďka předvádí Jana Paulová v komedii Přání, kde se prý objeví v hotelovém pokoji kvůli placenému sexu s o dost mladším týpkem. Prý je to takový ping-pong, kde i míče mimo kurt baví, a diváci tam asi poznávají kousky ze svých životů, co na to říct. Jestli hledáte něco, kde se řeší, jak se s věkem vyrovnat a ještě se u toho zasmát, tak tohle je ta správná jízda.
6: Sport.
7: Ten Soukup to má snad v píči, ne? Zase se vysral na boxerský zápas, už po druhý, což je fakt vrchol drzosti. Organizátoři mu teď prý vyhrožují vyhazovem a takovou pokutou, že se z toho chlap asi posere.
6: Doprava.
7: Takže, borci, na Domažlicku se nám nějakej nadrženej feťák rozhodl, že si dá sprint s německou i českou policií, což je samo o sobě už docela píčovina. Ten kretén to pak zapíchl u Gdyně do plotu, zdrhnul jako malej harant, ale naši cajti si ho stejně čapli doma s pozitivním testem na drogy. Fakt by si takoví týpci měli uvědomit, že řidičák není papír na to, aby dělali na silnici tyhle sračky.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den pod mrakem, s občasnými přeháňkami, takže nezapomeňte deštníky, ať vám to nenamočí, co nemá, teploty se šplhají sotva k 15 stupňům Celsia. V noci to nebude žádná hitparáda, místy to spadne až na 5 stupňů, takže opatrně, ať vám neomrznou koule, nebo co tam dole máte. Ani zítra se situace moc nezlepší, takže kalhotky zůstanou spíš doma pod peřinou, protože bude podobně sichravo.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

se jmenuju ty, co nejedí maso, ty, jak se jmenuju? Ne, důchodci. Minimum muziky. Minimum.

0: hlavně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Like cock. Like. Ooh.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Odbyla druhá hodina.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další
1: pecky.
2: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. května, 2 hodiny ráno. Z baziliky v Jablonném v Podještědí se ztratila lebka svaté Zdislavy, což je kurva bizarní zpráva, nemyslíte? Pražský arcibiskup dokonce varuje, že zloděje může stihnout kletba nebo pořádný průser. Takže ať už si s ní udělali cokoliv, doufáme, že jim aspoň chutnalo.
7: Ze společnosti.
8: Týně na